Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Hit Radio 90.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: s tisku levně.cz.
5: Náplně hned.

0: 90.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: My jsme ranní hit Radio 90, 5 minut před 7, tohle je Cher, to jste asi poznali, a její 90ková podcesta 70. A jestli si pořád říkáte, že vám to něco připomíná, tak Glory Gaynor, I Will Survive. Pojďme si to, moji milí, dát jako heslo pro dnešní den. Já jsem Vláďa Řepka, dál budu hrát nejvíc 90 v českém éteru, ale pojďme se nejdřív podívat, jak to jezdí a zatím jezdí. Na dálnici D6 na 32. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě, ale kolona se zatím netvoří. D1 61. kilometr ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do svodidel, tak tady projíždějte s opatrností. D8 9. kilometr ve směru na Prahu u sjezdu na Kralupy nad Vltavou dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Kubo, dobré ráno, co tam máš pro nás ty?
1: Na dálnici D6 na 40. kilometru ve směru na Karlovy Vary došlo ke střetu nákladního vozidla se zvěří. Na dálnici D5 na 37. kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní auto s autobusem a neprůjezdný je odbočovací pruh, dejte pozor. A na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna směrem na Vyškov se srazily dva kamiony, zdržíte se nárazově.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
11: Jsme mladí a neklidní.
12: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
14: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
16: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
17: Vraťme čas alespoň na jeden den.
16: Do Třebíhlic přijíždějí Lou Vega a Stacy.
17: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
16: Velká 90ková show.
17: Letní atmosféra.
16: Rodinná picnic zone.
17: A program pro děti.
16: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
17: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
16: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
18: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
19: Hit Radio 90.
0: Čeká nás parádní sluneční den, pršet by skoro vůbec nemělo. Ráno sice hlavně na východě republiky ještě může doznívat slabý déšť, ale přes den už bude pohoda. Jediné, na co si dejte pozor, jestli se chystáte na hory, tak tam se odpoledne sem tam nějaká ta přeháňka objevit může. Teploty budou luxusní, čekejte 22 až 26 stupňů, pokud nás posloucháte na jižní Moravě, tak tam to vytáhneme až na 29.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Krásné ráno, je 7, čtvrtek 2. července, já se jmenuji Vláďa Řepka a začínám naprosto skvělou zprávou z Wimbledonu. Naše Barbora Krejčíková tam předvedla neskutečnou bitvu. Sice první set prohrála s ruskou Andrejevovou, ale pak ukázala české lví srdce a postupuje do třetího kola. Obrovská gratulace, zítra Rádia 90 posíláme písničku a doufám, že stejně bojovnou energii jako Bára budeme mít dneska i my všichni. Takže Coolio je i pro nás samozřejmě. Krásné ráno.
3: Hit Rádio 90.

0: Je 7.12, s Itradiem 90, dobré ráno. Pokračujeme a hned jsme zpátky. Po Modern Talking bude Richard Miller a nebude to ľahké. Když budete mít někdy cestu na Slovensko do Bratislavy, tak tam od března vzdávají v Národním divadle Richardovi Millerovi poctu v muzikálu Miller Život na dva ťahy. Zčeknul jsem pro vás stránky Slovenského Národního divadla a nejbližší termíny jsou 23. a 24. září. A v muzikálu zazní všechny jeho ikonické hity. A jeden už za chvilku.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90, Bellbook and Candle v 7.25, Rescue Me. No, zachraňovat teď museli policisté v New Yorku dva ruský influencery, protože ty si řekli, že klasický zásnuby v restauraci jsou nuda, tak se oblekli do černého, vzali si masky a bez úplně jakýhokoliv jištění nebo lan se vyšplhali až na úplný vrchol mrakodrapu Empire State Building. A ve výšce 443 metrů nad Manhattanem pak rozvinuli transparent o míru a lásce, vyfotili si zástupní selfiečko, jenže místo na svatební cestu putovali rovnou do policejní vazby. U2, nebo teď Take That, pro vás mám na Hit Radio 90. Krásné ráno.

0: Rytmus v 7.37, Snap na Hitrádiu 90. Dobré ráno. To, co jsme teda potřebovali dostat do těla Rytmus, ten už máme. Ale ještě by to chtělo něco do peněženek, co? My včera k prvnímu výročí rozdávali DAP Rádia za 30 tisíc, ale oproti prezidentu Trumpovi teda musím říct, že jsme troškaři. Tedy ten ne, že by něco rozdával, naopak inkasoval. Pochlubil se svým finančním přiznáním a teď sedíte, jo? Za loňský rok vydělal na kryptoměnách přes miliardu dolarů a nejvíc mu sypal jeho vlastní Trump memecoin, ze kterého inkasoval 13 miliard korun. Tak úžasný chlapík. Pokračujem dál, za chvilku Tears for Fears nebo Diana King, Shy Guy na Hitrádiu 90. Krásné ráno.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: 90 jsou zpátky.

0: Supergrass jsou poslední v programu Hit Radio 90 v 7.57, to znamená před osmou. Mrkneme se na to, jak bude, co se děje a taky... Jak to jede? Nejdřív Praha. Na křižovatce ulic ke Koulce a Radlická bouralo osobní auto s kamionem, tak počítejte se zdržením, a v Holešovicích u nájezdu na nábřeží kapitána Jaroše od Bubenské havarovala dvě osobní vozidla. Tak taky tady omezení provozu. Dálnice D1 na 171. a půltém kilometru u Domašova ve směru na Brno od Prahy došlo k nehodě dvou kamionů. Tak tady bude silný provoz. A v Brně v Jihlavské ulici před nájezdem do Jemelkovy ulice ve směru do centra došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh a vytvořila se kolona dlouhá už přes 1 kilometr. A Jakube, co vidíš ty?
1: Na nájezdu na dálnici D1 v Ostravě na 361. kilometru ve směru na Polsko došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Na dálnici D1 na 61. kilometru ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do svodidel. Projíždějte s opatrností. Na dálnici D5 na 36. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchaný autobus. A v Praze na Kbelské ve směru na Hloubětín před sjezdem na Prosek v místě omezení blokuje provoz střed dvou osobních aut.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kdepak, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
9: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Obce možná budou muset zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Navíc se budou muset postarat o opuštěné domácí zvíře, o které nemá nikdo zájem. Novelu podpořila sněmovna. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36 korun a 74 haléřů. V Česku ubylo žádostí o předčasný důchod. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. V Praze dnes začíná zúžení Kbelské ulice, které je nutné kvůli kompletní rekonstrukci frekventované ulice. Práce tam potrvají do 15. srpna. A tenistky Krejčíková, Muchová a Bartůňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala Rusku Andrejevovou a teď se utká s Bartůňkovou, která porazila Krajanku Siniakovou.
2: Čeká nás slunečný den, pršet by nemělo skoro vůbec, teploty budou také v OK, čekejte 22 až 26 stupňů, pokud nás sladíte na Jižní Moravě, tak tam to vytáhneme až na 29.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Vítejte zpátky na ranním Hit Rádiu 90, pokud jste včera padali je únavou jak mouchy, tak se nedivte, můžou za to změny tlaku a počasí. Já jsem Vláďa Řepka, mám takhle po 8 dobrý zprávy. Vrací se normální léto, alespoň na několik dnů, takže není čas ztrácet čas, jdeme si to užít. Dobré ráno.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 v 8.13, Tina Turner, krásné ráno. Myslím, že úplně poprvé jsem jim slyšel na nějakém fotbalovém zápase. Jo, tak to ještě neskončilo, to mistrovství světa ve fotbale. A už vyšel program na mistrovství světa v hokeji, které se uskuteční příští rok, 14. až 30. května v roce 2027. My budeme Bčka, alespoň podle skupiny, která nám byla vylosovaná, a zahrajeme si třeba s USA, Kanadou nebo naším milovaným Slovenskem. Já jsem Vláďa a hrát budu také, ale ne hokej, ale nejvíc devadesátek v českém éteru. Budou třeba Šalom za chvíli.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hit Radio 90 Emmy a velmi povedený cover od Roxy Music More Than This. Pokud milujete velké hudební příběhy, tak jeden sám o sobě, nebo vlastně jedna sama o sobě, je Madonna. O ní je zatím poslední díl našeho podcastu Vypalovačka, který jsem si už poslechl a doporučuju. Rozebíráme v něm třeba její největší skandály, tajnosti z nahrávání, i to, jak v devadesátkách měnila pravidla hry a třeba i to, že měla koncert v Praze na Jižním městě, kousek od stanice metra Opatov. Podcast Vypalovačka najdete všude tam, kde ostatní podcasty a také hlavně na webu Hitradio 90.8.27. Hrajeme 90 non-stop a pokračujeme Tom Petty a Heartbreakers. Krásné ráno.

0: Když tak poslouchám Jerry Halliwell na Hit Radio 90 v 8.39, tak mě napadá, jak úžasný je, že se nebála a když měla ve Spice Girls pocit, že jí ubíjí ten stereotyp, třískla dveřma a poslala všechny Spicey, jak to říct slušně, že jo? Podle čerstvého průzkumu, který se uskutečnil v Česku, u nás víc než čtvrtina lidí v prvním pololetí vážně uvažovala o tom, že dá v práci výpověď. A hlavní důvody? No kromě klasiky, málo peněz a mizerných šéfů, právě ten stereotyp. Tak jestli vás teď něco ubíjí, vezměme si příklad z Jerry a nebojme se, jí to kariéru nezničilo a se Spice Girls už se zase kamarádí. Já jsem Vláďa Řepka, zůstaňte, za chvilku jsem zpátky, se mnou dorazí Phil Collins nebo Roxette na Hit Radio 90.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pro doma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 8.55 na Hitradiu 90, Fila Kolince střídá pohled na silnice.
1: Pozor dávejte na dálnici D1 okolo 171. kilometru u Domašova ve směru na Brno. Bourali tam dva kamiony, počítejte se silným provozem. Na dálnici D35 na 151. kilometru ve směru na Vysoké Mýto nabouralo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují záchranné složky a záchranáři vyjížděli taky k nehodě na výjezdu z Prahy po dálnici D10. Dejte pozor.
0: Doplním Jakuba a přidám aktuálně Prahu. Zde v ulici k Barandovu před křižovatkou s Barandovskou blokuje levý pruh. Střed tří osobních aut, zdržíte se asi 10 minut. Ve Strakonické ulici ve směru na Smíchov u Malé Chuchle havarovala dvě osobní vozidla, nehoda blokuje jeden jízdní pruh a vytvořila se kolona dlouhá 3 kilometry. A mezi Černým mostem a Satalicemi v Budovatelské ulici blokuje pravý pruh, střed dvou osobních aut. Zdržení je asi 5minutové.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Halavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio 90.
0: Dnešek bude slunečný den s minimem srážek, se slabým větrem, většinou bude polojasno, déšť slabý, ale opravdu jenom ojediněle. Nejvyšší teploty na horách kolem 17, na jižní Moravě okolo 29 a ve zbytku republiky až 26 stupňů.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Krásný čtvrtek, ladí vás Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka, jsou 2 minuty před 9 a ještě jedno číslo přidám. Ministerstvo financí spočítalo, že stát za první polovinu letošního roku vybral na daních celkem 789 miliard korun. To je o 5% víc než loni. A může za to fakt, že nám rostou platy a mzdy, takže státu logicky posíláme víc. No, já jenom doufám, že ten růst platů pociťujete v peněžence i vy, nejenom státní kasa. Pusu na to, Right Said Fred, teď na Hit Radio 90.

0: Doji Good Enough v programu Hitradia 90 v 9.09. Vystřídají je za moment Brian Adams a Mel C. A výtahová písnička. No není song, který by se tam hrál, i když možná v některých výtazích ano, ale takhle to bylo. Brian měl v úmyslu tenhle ten song zpívat sám, ale právě ve výtahu se potkal s Mel C a bylo rozhodnuto. Takže jedva můžete potkat za chvilku na Hitradiu 90, samotného Briana pak 13. prosince v Praze.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awara šar!
4: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

V 9.22 na Hitradio 90. Leaving on a Jet Plane. Takže jednak balada z filmu Armageddon od Chantal Kreviacuk teď. Jinak úplně původně John Denver. A má to i českou předělávku z roku 1971. Už chvíli hlásí tvůj let. Tak to tehdy zpívaly Jezinky. Pokud na dovolenou vyrážíte letadlem, ale bojíte se lítat, tak mám čerstvý žebříček společností, kde se bát nemusíte. Tři nejlepší: Emirates, Singapore Airlines a Qatar Airways. A vás zajímá i, kdo je na tom druhém konci, že jo? Wizz Air a Vueling. A teď Michael Jackson na Hit Radio 90.

0: jsme Hit Radio 90, v 9.34 dozněla Bára Basiková Soumrak bohů. Bára teď mimochodem žije filmovým festivalem ve Varech, kde má v pondělí premiéru nový časozběrný dokument o ní, který natočila Helena Třeštíková. No a uvidíme, jestli v dokumentu dojde řeč i na muzikál, ve kterém Bára excelovala v 90. Jesus Christ Superstar. Hrála v něm jako Máří Magdalena a odehrála neuvěřitelných 700 repríz. Sama po letech práskla, že ke konci zpívala tak automaticky, že u toho na pódiu normálně přemýšlela, co zítra nakoupí a uvaří k obědu. Vím, kdo dneska oběd určitě nevaří, protože to bude s vámi od 10. Kolegyně Markéta, já jsem Vládě a těším se zítra v 7. Ahoj!
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.

0: Posloucháte Hit Radio 95 minut před 10. hodinou Donna Dayson. Pojďme se podívat na silnice, protože i když jsou prázdniny, jsou tam nějaké komplikace, které by vám tu rychlost mohly stížit.
1: Na trase mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí na úrovni Bednárce mělo nehodu osobní auto a vylétlo ze silnice. Na místě zasahují záchranné složky. Na tahu mezi Pískem a Českými Budějovicemi na úrovni Malovic taky havarovalo osobní auto. Probíhají tam vyprošťovací práce, dávejte pozor. Na průjezdu do Mažlicemi směrem do Gdyně se střetla dvě auta a v Praze na Strakonické ve směru na Smíchov u Malé Chuchle blokuje provoz kolize dvou osobních aut.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Karlových Varech Sedleci za 16 milionů 800 tisíc korun, byt 3KK v Prostějově za 3 miliony 99 tisíc, byt 4KK v Horní Lideči u Vsetína za 6 milionů 490 tisíc, byt 1+1 ve Slaném za 3 miliony 950 tisíc a rodinný dům v Bílém Újezdě u Rychnova nad Kněžnou za 2 miliony 950 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Klasika.
1: Dneska bude celý den většinou polojasno, ráno ojediněle jste mohli potkat mlhy, které nás zastihnou i zítra. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojediněle slabý déšť. Během dne hlavně na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě pak 29.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Pobavila mě titulka Dneska už bude normální léto. Tak ještě, abychom k tomu potkali normální lidi, dali si normální jídlo, nasadili normální výraz a bude to krásný druhý červencový den. Markéta Rachmanová s vámi, přeju hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 11 minut po desáté posloucháte Hit Radio 90 v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka. Jsme narazili mimo jiné na to, jak moc dobrá zpěvačka je anebo není Madonna, protože kolem jejich kvalit se samozřejmě roky tlachá. A třeba ve srovnání se Celine Dion, tak Madonna by asi nikdy nevyspívala ty výšky, ale zase Celine Dion je hlas, ale Madonna fenomén. A už zítra jí vychází po letech nový taneční album. A my jsme teda strašně zvědaví. Tak si dejte Vypalovačku na všech podcastových platformách, taky na YouTube, na Spotify, samozřejmě i na webu Hit Radio 90. Je to docela zábava. A 90 za chvíli zpátky i s Duran Duran.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
4: Vraťme čas alespoň na jeden den.
3: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
4: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
3: Velká devadesátková show.
4: Letní atmosféra.
3: Rodinná piknik zóna.
4: A program pro děti.
3: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
4: Summer Mambo Festival.
5: 15. srpna Třebíblice.
3: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hrajeme devadesátky non-stop. 10 hodin 24 minut, čtvrtek 2. července a duren k tomu. Minulej týden a touhle dobou byly sítě v euforii z návratu duren po 14 letech do Česka. A protože nic není starší než včerejší koncert, tak včera hráli duren v Bulharsku. A i tam si teda to publikum docela slušně ochočili. Ale musím říct, že ty fotky z pražské arény jsou mnohem hezčí. Tohle už je Nirvana a jeden z největších hitů Come As You Are. Hit, který vlastně málem vůbec nevyšel jako single kvůli obvinění z plagiátorství. Ale nakonec to dopadlo a je to tady na Hit Rádiu 90.

0: Hit Radio 90 slaví rok od svého vysílání v Dabu. Rok, co jsme s vámi začali být živě, v práci, v autech. Po včerejšku vím, že i v popelářských vozech. Včera jsme rozdávali dabová rádia každou hodinu ve vysílání. A až do neděle pořád můžete vyhrávat dabové rádio na Instagramu a taky na Facebooku. Co pro to musíte udělat? Stačí napsat jeden jediný komentář, kde doporučíte Hit Radio 90 ostatním. A moc díky za ty hezký zprávy, které tam posíláte. Máme fakt radost, protože člověk si rád přečte na sítích i něco pozitivního. A tohle to je právě ten moment díky našim věrným. Jsme Hit Radio 90, dál hrajeme 90 non-stop. Lucie, taky Ariem už za chvíli.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti! Jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: non-stop samozřejmě i po 11. hodině. Pojďme se podívat na silnice, jak to jezdí. Pozor na Táborsku v Plané nad Lužnicí. V Průmyslové ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Provoz je tady částečně omezený. Jakube.
1: Na trase mezi Libercem a Frýdlantem na úrovni Dětřichová bourala dvě osobní auta. Je tam policie. Dejte pozor. Na Svitavsku na příjezdu do Němčic od Horní Sloupnice bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A na dálnici D8 opatrně na 77. kilometru ve směru na Drážďany. Je tam u Krajnice odstavená dodávka.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce, pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
4: Náplně hned. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
9: Migové.
8: Harley.
9: Xindl X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Hitrádio 90.
0: Dneska bude většinou polojasno, během dne se hlavně na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě ještě 29.
12: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Tak jsme v další společné prázdninové hodině. Jak vám dupou králici 2. července? Už není takový vedro, tak by i ti naši domácí mazlíčci mohli být víc při smyslech. A protože po včerejšku je celá republika komplet zalitá, tak i tahle prázdninová práce našim nezletilým brigádníkům dneska odpadá na zahradách. Markéta Rachmanová s vámi, posílám nejvíc 90 v českým éteru, třeba East 17 a právě teď už Joan Osborne. Hezký den.
12: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: 90 jsou zpátky.

0: dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
8: CZ. Náplně hned.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
11: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
10: To je Nahoru Resort Monínec.
11: Dětský program.
10: Letní kino.
11: Nová bobová dráha.
10: A hvězdné čtvrtky.
11: O prázdninách vystoupí
10: Petr Kolář,
11: Jakub Machulda,
10: Hypochondr
11: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.

0: nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
2: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
8: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
7: Velká devadesátková show.
8: Letní atmosféra.
7: Rodinná piknik zóna.
8: A program pro děti.
7: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
8: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
7: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: 90 jsou zpátky.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirář.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3.

0: do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Tak doufám, že ten váš čtvrtek zatím dobrý. Odteď si ho budeme zlepšovat spolu. Ivo Alač už vám přeje krásné čtvrteční odpoledne od mikrofonu Hit Rádia 90. A jestli pořád ještě smutníte z toho, že byl jeho pondělní koncert v Praze zrušen, tak vám teď snad alespoň trošku uděláme radost. Před námi Ricky Martin.
11: Hit Rádio 90. A Ivo Alač.

Když se řekne Julia, tak si vždycky vybavím Julie Roberts samozřejmě, potom taky takovou tu slavnou kuchařku, kterou představovala Meryl Streep v celovečerním filmu, ale Chris Rea zpíval o své dceři Julie a v osmdesátkách taky zpíval o té první Josephine. Byl to prý skvělý táta a dcerky určitě nesou těžce, že nás vlastně v loni před Vánoci opustil. Mezi námi už bohužel není ani Scatman John, který nám teď zaspívá ten svůj největší hit, Scatman, na Hit Radio 90. I'm a

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Pro doma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autojerov.
1: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojerov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojerov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: A teď už je čas na tu naší pravidelnost, nazvanou 3 ve 3. Jde o tři hity, které něco spojuje a dneska je tím pojítkem film nazvaný česky Rudý labirint. Ten měl kinopremiéru u nás 2.7.1998, tedy přesně před 28 lety. Je to thriller z prostředí komunistické Číny s Richardem Gearem v hlavní roli a něco se tam stane v jednom pekingském klubu. A na obrazovkách v tom klubu se mihnou slavné videoklipy k písním, které si právě teď zahrajeme na Hit Rádiu 90. Bude tady Bryan Adams s hitem The Only Thing That Looks Good On Me Is You, předtím královna popu Madonna a její Fever a hned na úvod král popu Michael Jackson a Blood on the Dance Floor.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: tři ve tři. Na Hitrádiu 90.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Byli jste na letošním festivalu Rock for People a taky máte pocit, jako jeden můj známý, že kapela Alice s Danem Bártou byla vrcholem toho letošního ročníku. Tak teď jsme vám ten zážitek připomněli písní Ani náhodou na Hit Rádiu 90. No a určitě taky, jestli jste byli někdy na koncertech Erasure, dáte mi za pravdu, že se vám to taky vrylo do paměti a že to považujete za jeden z nejlepších koncertních zážitků svého života. Always je písní, která při těch koncertech Erasure v posledních letech vždycky zaznívá, tak teď zazní i u nás na Hit Rádiu 90. Hezký čtvrtek.

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

Hit Rádio 90. 90.

0: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super, a balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
10: Už brzy by se měli vyměnit obyvatelé Downing Street číslo 10, protože britský premiér rezignoval, ale v Baker Street se asi nic dlouho měnit nebude. To jsou ty dvě ulice, které si vždycky pletu a vím, že jedna je premiérova a druhá je ze světa Sherlocka Holmesa. Tak si o té druhé teď dáme písničku od Undercover.
11: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar!
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Na Hitrádiu 90, Madison Avenue a Don't Call Me Baby. Už zítra odstartuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, na který přijede i skvělá herečka a už taky režisérka Maggie Gyllenhaal. Dostane tam cenu prezidenta na slavnostním zahájení festivalu a taky uvede osobně svůj nedávný režijní počin Nevěsta, který byl před několika měsíci i v našich kinech a v tomto týdnu, včera vlastně, vyšel i na našich domácích nosičích. Je k sehnání na UHDčkovém Blu-ray anebo taky ve formě takového toho krásného steelbooku, té sběratelské kovové krabičky, tak doporučuji pro všechny fanoušky ulítlých filmů s motivem Frankensteina, aby si to pořídili, protože to stojí za to, anebo aby zajeli právě do Varu a viděli naživo Maggie Gyllenhaal. Teď ale naživo neuslyšíme kapelu Lucie, která hodně koncertuje s novým zpěvákem Viktorem Dykem. Dáme si ji s Davidem Kolerem. Svítání na Hitrádiu 90.

0: auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíhlic přijíždí Lou Vega a Stacey.
5: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká 90ková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
4: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hrajeme vám 90ky non-stop.
12: Sportovní fanoušci už k tomu fotbalovému mistrovství dostali jiné rozptýlení v podobě tradičního Wimbledonu v Londýně. A teď si k tomu ještě přidáme taky typický londýnský beat. Jeden obrovský hit 90. let. I've been thinking about you.
13: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: zařídí.
1: Montujeme.
2: Vyklízíme.
1: Krabice vám zapůjčíme.
2: Těžký kusy, to je naše.
1: Však recenze mluví za vše.
2: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
1: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
3: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
4: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
3: To je Nahoru Resort Monínec.
4: Dětský program.
3: Letní kino.
4: Nová bobová dráha.
3: A hvězdné čtvrtky.
4: O prázdninách vystoupí
3: Petr Kolář,
4: Jakub Machulda,
3: Hypochondr
4: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
3: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.

0: Na Hit Rádiu 90 asi pravidelně v čase, kdy jsme kdysi chodívali do kina, protože šlo první hlavní promítací čas dne. Připomínáme filmové hity a dnešním filmovým hitem v půl šesté byl ten, který vyšel na soundtracku Robin Hood, Prince of Thieves, Král zbojníku Robin Hood v roce 1991, právě v tento den 2. července. Je to 35 let od doby, kdy se na soundtracku k tomuto filmu objevila ta na Oscara nominovaná balada Everything I do it for you, Bryan Adamse, která obohatila náš playlist Hit Rádia 90 právě teď. Za chvíli už New Radicals. Hezký čtvrtek.
1: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: a hodně blízko u zvířat.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete si.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. Escucha el ritmo.

0: Hit Radio 90.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
2: Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: catch my breath.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.